agus gachrod an sun agus ní charchumach si súit i gárclós fada sem ég mín dýna fechint beirugur kært gomeach slí án dóif koma og hef dýna gomeach koma sár

0: dám teistil teir mór.
1: Agus dóí gníirech na teachtaí dálann sin na chóla gur éidir gcóla chundé atá legracht a gáil brennúach go na bóí.
0: Béidir go bheith, ach mar úr éidir go dacab isteach le brúd be mar sin íonna. Agus is eas bu mínú, fuair mú tháchéad, chuir mú tháchéad míle sa mú séad nara chun clíomhní na mórí ngáana. Tá níhannig agus fu cóidir í braheid an éidir go sin, agus níon se sin taide
1: Go leor a cosú an drochhaile tair híhannaí na móí níhé cantar chamas a bháin atá gist a chola muid an gáiste poblbal an sinad ar a stáisiún seo faoin drochaí amachchas amach atá ar chósaí sa gantar sin acap san féarth chlaichas na rilechachaí a measc ceann na feibhannaí smó nach feibbin a héana sin.
0: Was fai bod hynny ach yn rydych is fai fes bod ysas bod ffordd ni tan chyn ta siarad ac yr acab ffordd ni ol ta sostwch o leir ys gym agos caimod fel nhw'n cyntio a me ta dyn tac agos me dyn chyd fyr jabo ach ta es bod ffordd ni olab agos sy'n antwyd y talus na rydych chi
1: Ta lain cys i cohyl agos tîm pwloch dy gysd ffresin y chorlera ach nid ta cwrs i chodon agos ta abyd dyrmwyd nws mar holmwyd o wynt i'r chamys Nie ta gan sŵntas o hwrt gan wael ta ffoc i arob?
0: Tráttur hvað er bímshið testil bóðum hvala is fær pósmi og sveikum sem hundur til það bæntis. Sýð réltis að lakast nú réltis í sjö. Nýna hérði það að hjóvænt og hérðla og hérðla góðvartu gudí mál fóðið. Og sérð hann sinni ekki góðið og ekki réltis í það fátt Jakobsson. Ný hérðsinn að það gudu bæn, maður kæði sérðin að réltis í það korrubsa gudu bæn mæl er einu chi. Ný akkum sér fós, ennjad einu chi. The more he would, Tom Fair got her meal, Tasha all the halot, ni one can't tell how much my just do, ach Tasha Gutona, ach his asper, his asper, his asper, his dear Megaminica, his asper, arrogant, tucker, and fall, and holy condemn of the Shayana.
1: Lord Tohain, Chin Gul, Seisha Lehan, Gurfated, if I bind to the bar, even in the Mosi, was obvious contorts and fresh in the wine and flesh. Gapons is a good heart, Gaviti, Eshkirch, the Yan and Ish, Erwunos, Savoytochta Kurigas.
0: An siwrat bod chiart, agos mae hain mwy tîr gafi ochon, nhw tele, holing mae'r gwrw troch hyn i'r gair rwa, agos cyrw gylio'r tî, agos cyrw oros fictar y gontwrt, na hyrwyd fi ta fi hon, ni o'r siad nagol am achas, mae'r fi'n neud y det hon, agos ni rydyn sio ach lysgel y gyrwyltas gan hwn eid gyda chyrwyd ffol gynir o'r gymormwr, agos sy'n ymwysig i bynnet hon.
1: Tá muid gceart lár am siad torasóirí agus séisiúr na golaistí saoú freisin, ba réintá cuairtarí tíochttáart agus bé cean pí eile réchama. I me chéimlííart go bhéitecha chuí bhfuil bótaí fácaí na cetracha átil le bóí bailte agus mar sin. Go bhéit í seáil agus daoine chuú áras agus daoine gan bac le bheith tíochttáartar cuairt i gcetracha.
0: Díadach. Agus má haanta agus tá se chuisiim tá muid caiinte fríomhórna nátíí tí sé mar chascaide sé go Connamara. Mae hyn tysys siwl, mae hyn tysys yn ffogol sy'n ffecetwch o ffasta agos ta na teimni na moedi agos edrych y bôr agos y cyrb agos ta sia lwffa, ta sia brian yn brocwch agos ni ta sy'n rhaid carnt yn torysoed y hart y gantor. Ach, yr eich, Israelwch i eich o, na chwyd yn eich o gwrdd y condeid, Israelwch i eich o tatiaci o ni yw agos chlac yn rhaid tysys na rhaid o'ch eich o.
1: Wyl sy'n gais dead yn ysdyr mwy ddigol y caint le cwesti pobl chamys le un dyn nhw'n drama atiw le ta cosw drochwael y terhif yn ein ymwodi?
0: Is cos egin tal de, agos ta misio le ffaelig dyn y be ma ta siad y gyrra lawtlerm sy'n nhw blwych ar y mam y be ta siad contortioch, ta sam sgwyl siad contortioch ma ta misio testil y bwysioch ar y law agos siad nyr y harlwch ti'n pwysio siad feisio dyr o siad trwy'n ar y sesiwn bantio
2: An coiliúr go na mara Michael Landry in sin. Nis gomidó yes, mar iol gur inné a hosclef go hefigiúl an chiad chuid go felach glas i vrahu tans go dul 50 milliún euro a laurt ag an Sharamanas England behe dúrt an tari lianni norma fóli gur la mór a bhí an go horasúrecht chiri has. Chuid an tari umpud Jar O'Brien Beam ar an taucht a taile sin is brúir a ile críchnú an vela 32 kilometr agus go bhéti e sin a wain tamach a dúrt se le coaibriú na nunerú taulún. Laur siad le John Wichertai.
3: Lochil úr is socha tá undul con cín dianta an sa bese harve tocht og de winter na haite das na kurtore de kursi trasorochte agus go hor he socha avjoch na haite tá onavem korhenish belach mar sho agus tá she fall is socha food on kuntenish tá kem ma tocha an sa agus tá kemele le chach
4: agus luik to an shinta avjoch na gest agus it the orod hug to kuplanoma to in luik to Bhí an seanna bailach tréine chun seo na blionn tú hin agus tá na gceatí deara go bhí in úsáid an orshin tashid a rash a rish agus

0: Jardine, Aka Machinu Ama, Cotterlish and Row Amstration. Ben Chortney's Urgent, a quid chemis via Celsius, Agus a Shastan Trihajila Lenin Lay, Agus Nis Urgent, a quid chem J Celsius Lelin, Nahihe, Da Corlia, a Horchid Nagurdi, than Fobble, of a Kurima, Lelin, and Amshire Wai. By crinu publi y costia eilin iaragul yn lwychio trwnwn yn yw la chyrach di ienw fforyn dy ybrychio jonaha a argw la ffeilin y blian y sio a rectal. Dyrn costia gymau arhulun yn namachdi a feilin y blian y sio a ledw mon ym mynys modi ni'r ffael la hamachdi a agrw. Ta yr ytys gent yn charting sioi cwrlio condeg yn yngal chwyd yn chymysyn planale la sylaf o lacw'r halw eich bon na hôn dan obr y tala genw sy'ch antrysyn la dila la telchi. Ta ceras yn lŷ ffordignif sy'n chantor sio ymwyl dy wer tylchi sy'n nerif ta ceras i chi'n siac honi agos orth geng dy yr ignif chrechdale. Agos socri y tori osyn i ymwyl lŷ ys y charig dŵ bol y clia. Yn yr osyn i ara o'n cwygydyn siart yn ôl yn yw edrych a tori cernigis ymol yn y mona ymol y clia. Corhyr osyn i'r rilic rech lŷ chyl wantain yn ei afron tori i dre ychlwg yr modyn y moera edrych a pobl ni wan bosti yn charigw. Sianawol ffwylaher.
1: Prif sgeltyn i'r hyr chalef o'i grian yn ei wain ein. Ta hyr mwyn cwrtw i rysdyniog o air y tair i'r le gha la y mach o chost o hwysgyrd chwnde wy o. Cretir gwy'r hyt yn fair go oel cyd fi chysio troed airde nyr y fi sio giasgyrach gar go llan hwn ffarec ta 5 km o hwag yn wael y glas. Ta na gardi yn gard y chost o agos criw chwmwn na ma tarala ar y mael y glas ag tyrs cwnnw le sigwrtw. Tá an tíiritas ar cead plan eile a ringe cholacht ferbrthain spidel le bailach nú siúlóide ar a maiile a Urbert dúltithe ag cóla condé na gaiile bheith. Bhí an cólach ferbre gur a síine chud leis meach siúlóide le cósta itá an hána hain siircha fada leis a gur chun glas. Dúltaíú don cead plan eile maialgamach droch thiúnchur ag a Verbert ar an gceantar cósta ar a maduisce ar an Ed Anavi agus gnáthóga eile i tá fi chosint agus go gurach an Herbert leis an mhuiil tilte sa gantar. Thug cólach ferbrún spid eile fis go nuíocht an iarthead, gúil siad ag scrúdú na deisina atáin le iritas nu a chud faoibhráid na cóirle a gothach an lec leis na húdaíir gur dúltaí don iritas ar chead phleanala. Tá fáilte cura ag cóir cairach na gáilire roimh stratéis iompair cheantar uairbach na gáilibhe atá chu ra bhaim i ríist ag an údaras náisiúnta iompair. Dunar san aithint ar riachtanais iompair na gáilibhe san stratéis seo agus beidh bun eolais an faoi uairbairt na gáilibhe amachan seo le go bhanann chathair mar lár ionad ag námaíocht agus cultúir go iarthar na héireann. Tá thar ag súil go ngionar cuirlachan poiblí ar riocht stratéis iompair cheantar uairbach na gáilibhe dús na blianna seo thugain agus go mbeon stratéis críochnaithe i bhaim faoi fiche fiche seacht. Dúirt coiste an chunde chum an luch leas gaol na gaialibhe go bhfuil súil acu go ngeafa siad dearbhú ó forcin chróca ag trá cinnta nneo faoin líon ticéad a bhés ar fáil gon chunde go chluiche ceannais ómana na héireann a de gaile agus limneach ar an líú lá déag gon mhí seo. Agus socrú sa chuide. Bé Patricia ní láthairta nú páit mar a bear an ara as bailin na creige inis mór a tóra i dachtóirí í láthairta ar ascan na mínach in gáile ón 16 trúnúna inge. Túir a cúrp is deach ag sépan ní bríd agus ní valver plunkid in inis mór ar dhád leo sa sé trúnúna amádach. Léifir aftan na sa chuide ag a dó dhéag dyr dín agus cúrur na dhéisni i rilic chéléinge. Spuniad prífsgelt in iarhead.
2: Prífsgelt in deiscuirt. Hafer vor mór na dismódí scoil na gaelt de gorkig a gyrí agus a bort lorig a sos de leis an tomadachas lán gael na dyrir an lí saadianta ag tuarsk bon caí ad hervé na siúnt an rinne dachis. Fi taca iacht am lán se sin kiet van gied a gair scoil a gyrí e scoil a vóin a bort lorig agus a rhaint scoil na an gaelt a chorkaí. Deir tuarsk gyr bí bon scoil an chlochit sa dangan an scoil an gaelt a chorkaíne balú taca iacht an tamadachas lán gaelane cei gref seachta fan gied dos an tishmóri fós a vóver an chorkaíge. Ha hele servisi trainach agur fall de loch takiachta hiri de chlele chanis creif na heiden idid kiri agus bla clia beg servis bresha ag tashal idid kilorna agus bla clia ed an darla diag sa servis de fresh ed an keda hervis fresha a fogri a chanafein faakig an train special te kilorna ed a dech an an air madin ed la an chlea agus beg an tervis filte ag fog an station Houston bla clia ed a dech an a hocht an trahona beg te keli fall o amlon inov Beg an gairs gan an ar glithe féin a hálaí

0: workability agen scheme on realtors on Department of Social Welfare agus is féidir le daoine tá mar déanú iarracht jabaní á le daoine sanáit. Peis céile bhfuil muid sa bhéaltacht nó sa gáaltacht a tá mar géire é sin íon a sin adáb tamsa faoi láthair. Agus tá mar deas glú an cefe, cefe cúne agus go mbeadh cuid den na daoine bhfuil mí chumas acu go mbeadh dís a gobarán. Agus you know it's rud iontach Doed, maar Tomoid Toshid no Otain, Toshid Bejishanan Jabba the Haku, Train Oliver Haku, Rudy Martian. I guess Nura Wilshire Shindian to add Tomoid the Kind Free Nev Blahus, Tomoid the Kind Free Bejer, Ta Brewer Tish Mahori, I guess Cordis Martian, Ach Free Lohar, I guess Nura Wil Jabba and Dramshop. Achrin sheas a chud seal agus seal hain agus ta si sin harvach tafod o gwn dram sin agus ta sulam gynioed o lin agus agus gob, you know, le mwyntio rasmwg you know, nôr o wylsio osgw gymedi si tacht o sda agus gymedi si na'n cwpan caffi o ol agus si si o sucwnia agus
1: Lekonu dé poháda vrunda agus kunja idíle agus lekonu dé kunja sé beðin jólas mú kudíðir beðin næst na dát í innsynlighi sérsinn agus kunja hæsja hæsja hæsja hæsja hæsja
0: hæsja hæsja hæsja hæsja You know, to gachtan an shot, to udras na gwaith ag finish game ni on, agus dini marsion freshen, to shi iantach, agus camero nŵr a wylse, beidr nŵr a wylse dianta, agus i gion pisa, nish, ta mwyd osglw ach i gion pisa, da shi fiawsw gwni. Ta mwyd osglw le hai beidr teis, caffi, isgond, is rwyddi marsion, rwyddi simpli, agus beid dini tactis da hwn mwyr freshen. Ach, I gion tamal be mwydyn an bedr nis mwy yno. You know.
1: Maen nhw'n gobaith hws am blog am te i hyn, Efrindad. Goelie, ta mae bwych o te maed yn Efrindad agos, ta mae cyn sy'n be mwydyn cainz, fwy chefe cwnio ddysg, ta mae cyn sy'n be mwydyn cainz, fwy cwrs i tal hwn y ddysg ffrysyn, ach ta mae bwych o te aslawch lyniau maed yn unig. Gwrwad, fynd am bryndan o môl yn eitin ag lawtlin fwy'n gaf ei cwni. Mae'n sy'n fes agos gyda siog eich anchacht yn y nŵm arsyn hir yn ynod holtwr yn y ffyrs yn sy'n yr asmwg agos ar nŵm gwrs i talwn y ffrysyn. Gwydyfyn. Ach, yna edrych eich gwrs i talwn nys, ta gylio o'r cain sy'n tarni ila gael ag y gwrs nŵ toli nŵ i cwych i glid o'i di. Gwrs siad yn ys glid o'i di, chwyd yn s cwn nŵ, chwyd yn sredi fi si edrych ffail yn esgy sy'n gwrt, gwrin yn achwyl yn achwyn iadig iadein. Agos ta o'n yn glid o'i di, Sian o'r Carol, ta sia lwm o'i ffôn y maedyn le lawtlwm fwy chwyd i chwrs agos chwyd i gwnsgeil y fi nŵ. Cech yw'n tŵch iawn? Tá mé go máin fihall ce chuhil tú. Tá me go máin iscrbathe, tá me go máin. Dos teáin an scéim se tá an le thugansúna goíine na bhín se go gúirt agus maiúil se an nachhuiin dlíaddóil áil iad féin. Cecha neibíon an scéim sin dasach páile?
2: Well, bhaan sé go le cásan na cuiúla a bháin agus an rud atána má tá cosintóras duine cosintóras cór na cuairte agus mar a deirtó gan dachpan aige é hén íoch as dilíadór agus má bhíon an chuir sáag trumchúiseach bhíon an dáróid sin an dá slatpó sin i gceist i féidir leis an breithamh cúnamh dilí a thuairt go agus rannítar a thorna le an duine sin na cosint agus seasta fear a chum sa gúirt.
1: Agus cedd gwydiddoch y ta garhw yn ys, ta sam bainan se, bainan se lysna dríad oed i nis mwnau'n ddiam o ta sa gwrt y bainan?
2: Bainan se lysna dríad oed i, agus yn rodd a horlen o yr hwg yn tare ysdiach arw alwyr, arw somtetog, agus o'n gedlad y fi yw'l, agus y rhywbeth se Bíach méadáir a linéach leis an atorna ar an géad éisteach sa gúirt. gok